0: 7.46, pozdravujeme vás z ranného roku. Želáme vám príjemné stávanie aj z Red Hot Chili Peppers. Ako by znela spolupráca huslového virtuóza a tvrdého roku? Čo myslíte?
1: A podľa mňa dobre. Asi sa to tam aj celkom hodí. Ja som stretol takého českého huslistu, on sa volá, že Jirko Erlebach. A on je známy takýmito prerábkami, aby ste si ho lepšie predstavili, že ako on vyzerá, tak predstav si, že také dlhé čierne vlasy a celý je v čiernom koženom outfite. Ja vždy rozmýšľam, že koža neprepúšťa, vieš?
0: To je pravda.
1: Ale on miluje rock ako taký. A ktoré kapely sú, Jirko, pre teba zásadné?
2: Tak asi AC/DC mám nejradšej. Survivor, pretože som hledal nejakú ze sportovní tematikou. No a tam je Rocky, že to je box. Takže Survivor, Eye of the Tiger. Co tam mám ešte? Disturb, The Sound of Silence. Takové rúzne veci. No třeba, ja neviem, Hallelujah som udial taky od Kohena, ale v rockové úprave.
1: A ideš do takých nemeckých songov, napríklad Rammstein, že to je taká úderná kapela, aj tam tie husle sa hodia?
2: No, ja myslím, že jsem snad asi první houslista na světě, který si to troufl, ale ono je to trošku ještě tak, že to není jenom o houslích, ale v podstatě už je to tak 50-50 zpívám k tomu, aby to bylo ještě zajímavější. Takže do hast.
1: A ty máš vzťah pozitivní k tej rockovej hudbe?
2: No jasně, já jsem od malička byl rocker, že poslouchal jsem, tak Iron Maiden to zná si každý, tak na tom jsem vyrůstal, no ale vystudoval jsem klasiku, no a tak se to snažím tak nějak propojit, baví mě to.

Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.